0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

just for you. I bloom just for you.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

Stick Figure, Run Run River. Druhé místo. Alex Warren, Passenger.

listen, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

Česku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Největší hity. Relax Radio.

0: Vajíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Největší hity. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. července. Tento den roku 1933 se narodila manželka ex-prezidenta Václava Havla Olga. Zemřela v roce 1996. Roku 1938 se narodil český herec Jiří Krampol. V roce 1959 přišla na svět v kalifornském Sacramentu zpěvačka a kytaristka Susan Vega. Jenom o rok mladší je kytarista skupiny Bon Jovi, Richie Sambora. 11. červencový den 1937 zemřel ve svých 38 letech skladatel George Gershwin. V roce 1952 byl americký generál Eisenhower nominován na kandidáta prezidenta za republikány. Po 10 letech se tento den uskutečnil díky družici Telstar první přímý družicový přenos přes Atlantský oceán mezi Spojenými státy a Francií. O 19 let později zaběhl Sebastian Coe britský rekord na 1000 metrů a 11. července 1991 zažili obyvatelé Havaje totální zatmění slunce. Narozeniny dnes mají také zpěvačky Kimberly Jones, známá jako Lil Kim. To je jedna z těch, která naspívala třeba Lady Marmalade k muzikálu Moulin Rouge. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: V Jisku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Relax, relax.

0: balíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Relax. Relax Radio.
4: Relax Radio.

0: Máme 2 minuty po 10. hodině.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty dneska letní 25 až 28 stupňů Celsia, bude jasno až polojasno, během dne se občas může objevit nějaká oblačnost, dokonce kupovitá oblačnost, jak říkají meteorologové, ale nemusíme se bát žádných srážek, v noci se potom příjemně ochladí, aby se nám dobře spalo, to budou teploty 14 až 11 stupňů Celsia. Vítězí vás žralok ve vodě? No, já se nedivím, nicméně teď se jeden žralok objevil dokonce u pobřeží Itálie. Kde a za jakých okolností, tak to vám řeknu mezi 10. a 11. hodinou. Kde si ale taky budeme hrát?
2: Jsem prostě dáma a tak...
0: Třeba Veronu, která je dáma, nabídnu už za chvíli. Máme sobotu 11. července, svátek, dneska slaví všechny Olgy a také Helgy. Já vám přeji hezký den.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.
3: Sobota s Martinem Karlíkem.
1: Relax Radio. Relax.

po 10. hodině, posloucháte Relax. Tohleto byl song, který se jmenuje River Restart Game. Stojí za něm dva francouzští tvůrci, Clinkade a Broken Back. Oba dva jsou tedy Francouzi. No a takhle se spojili v roce 2015, aby vytvořili tahle ten song, který jsme si právě teďka hráli necelých 10 minut po 10. hodině. Je sobota 11. července. Stále se ještě hraje fotbalové mistrovství světa. Ano, je to možná už pro někoho trochu nuda, pro nás, co je fotbal, jak si vůbec nezajímá, tak si říkáme, ono to ještě neskončilo, tak se za chvíli podíváme, jak to tam v té Americe vypadá.

0: Fotbalový šampionát.
1: Pojďme se podívat na fotbalový šampionát, který se hraje ve Spojených státech amerických. Včera se tam stala taková zajímavá věc, nečekaná, no to se vlastně stává na takovýhlech od těch, jak se to jmenuje, akcích prostě, že Belgie prohrála se Španělskem. Španělé porazili Belgičany 2-1. Pro ty, kteří prostě fandí fotbalu, tak to bylo prý překvapení. Klíčová opora Thibaut Courtois v 71. minutě stříl.

0: dál, protože nebyl úplně fit, no a prý prostě nebyl úplně v pohodě, nedokázal by jako střílet do dálky z té brány, takže trenér se rozhodl, že ho vystřídá. Po tomto vystřídání ovšem došlo k tomu, že nakonec tedy Belgičané prohráli, což se sneslo teďka prostě kritika na toho vystřídaného toho brankáře, zároveň tedy na trenéra. Tak uvidíme, jestli se třeba v Belgii nebude střídat trenér. To ostatně je věc, která se dost často děje právě během toho letošního mistrovství světa, že se střídají trenéři, že trenéři po neúspěchu musí končit. Mimo jiné teďka o tom vědí například Portugalci, ti už totiž mají nového kouče. Ještě přidám informaci o tom, jaké zápasy se budou hrát. Dneska je před námi čtvrtfinále Norsko-Anglie v 11 večer a zítra ráno ve 3 hodiny, to znamená dneska v noci, můžete případně sledovat také čtvrtfinálový zápas Argentina-Švýcarsko.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax. Největší hity 90. let.
1: Relax Radio.

0: Rádio. Relax. Relax Rádio.
1: Řekni, kam můžeme odjít.

0: Mám tady pro vás pozvánky na zajímavé výstavy, které jsou v našem muzeu, tak pojďme na to. Nezbytné maličkosti, to je výstava dámských módních doplňků v muzeu TG Masaryka v Lánech. K vidění jsou tam drobnosti a doplňky, které se používaly od konce 19. století do počátku 70. let století minulého. Další zajímavá výstava je potom v muzeu Českého krasu v Berouně, jmenuje se IQ Play, je to hravá výstava, můžete objevovat, skládat, zkoušet a hrát si, a to až do konce prázdnin. A s fenoménem igráček se můžete seznámit, případně si zavzpomínat na igráčka ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. Tato letní výstava je určená především dětem a představuje legendární figurku, se kterou si od 70. let 20. století hrály děti v celém tehdejším Československu i dalších zemích. Předpokládám, že ani vy nemusíte příliš tápat v paměti, co to je igráček, a možná si vzpomenete na svého oblíbeného. Já osobně jsem měl oblíbené asi dva nebo tři. Požárníka, tedy hasiče, a potom příslušníka VB. No a ještě se mi docela líbila plastová zdravotní sestřička.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V tuto chvíli vidím dvě komplikace na dálnicích v našem regionu. Ta jedna je na D7, tedy na Chomutovské, při příjezdu do Prahy. Tady se nám to trochu štosuje u sjezdu na letiště. To je věc, která trápí řidiče v tomto místě dlouhodobě. Teď je tam kolona mezi 2.5. a 1. kilometrem D7 směrem do Prahy zhruba na nějakých 5 minut. No a s nějakou 5-minutovkou, teď tedy konkrétně 6 minut 14 sekund je vypočítáno. Počítané zpoždění musíte počítat také na tradičním místě, a to sice na D1 směrem na Brno mezi 18. a 23. kilometrem, kde je také dopravní omezení. Je tam už docela dlouho, je to vcelku nepříjemné, doufejme, že se to tam podaří tedy dodělat ten most a že se tam bude jezdit bez zdržení. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také bezpečně zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Trafíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: bar plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Chystáte se na dovolenou do Itálie, tak pozor, může se stát, že tam třeba potkáte i žraloka. To se teďka stalo v toskánské Folonice, což je kousek od Livorna, pár kilometrů za Livornem, takové městečko. Pětiletý chlapeček se tam potápěl a najednou uviděl velikou rybu, tak vyběhl ven, začal plakat, volal své rodiče s tím, že tam je nějaká velká ryba. Seběhli se lidé, nakonec přijala i pobřežní stráž a zjistilo se, že tam byl opravdu žralok. Byl už mrtvý, byl to navíc typ žraloka šedého, Hexancus griseus, pro ty, kteří ovládají latinu, což je ryba, která většinou lidi nenapadá. Jak se tam dostal, to se neví, ani se neví, proč vlastně tehle ten žralok pošel, proč tedy byl mrtvý a proč jeho mrtvé tělo vyplavalo právě u té pláže. Takže nakonec žádné velké drama se nekonalo, nicméně prostě jednoduše žralok se objevil i u pobřeží Itálie. Před pár týdny jsem tady měl zprávu o tom, že živý žralok, i když také to byl nějaký druh, který většinou lidi nenapadá, se objevil také v Chorvatsku. No, když to tak čtu, tak si říkám, že jet k moři, nevím, možná tak k tomu Baltu, tam snad ještě žraloci nejsou, ale do toho Středozemního moře, nevím. Když si navíc představím, jak je všechno v Itálii a co v Itálii, hlavně v Chorvatsku, drahé, k tomu všemu ty dálniční nálepky a různé zóny, do kterých nemůžete výjíždět autem a tak dále. Pořád si říkám, že ten Balt má taky své kouzlo. I když někdo tvrdí, že tam je zima a že to je studené. No, já mám chlad rád, takže mě Balt naopak vyhovuje.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Zítra bude 25, teda zítra dneska bude 25 až 28 stupňů Celsia, jasno až polojasno, během dne se může objevit nějaká oblačnost, ale se srážkami rozhodně nepočítejte. Na noc se nám ale příjemně ochladí, spát se bude dobře, protože v noci bude 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra to bude vypadat velmi podobně, bude ale o nějaký ten stupínek trochu teplej, protože teploty v neděli se očekávají 25 až 29 stupňů Celsia. Proč fanoušci Taylor Swiftové vykupují odpadky nebo vykupovali odpadky, tak to vám prozradím v té následující hodině. Asi se budete divit, proč to bylo. No, lidi jsou prostě různý. Taky si ale budeme hrát třeba Ray Dalton. Ray Dalton a jeho All We Got už za chvíli. Máme sobotu 11. července, Helga a Olkastový svátek, tak jim přejeme všechno nejlepší.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohle byla novinka, kterou jsme si hráli 7 minut po 11. hodině na Relaxu. Stojí za ní belgický úspěšný hudebník Bere a jmenovala se Yesterday, Today, Tomorrow, tak včera, dnes a zítra. Úplně si vzpomínám na tu scénku, která, tuším, že to byl Menšík, že jo, nebo kdo to tam vystupoval, jak si chtěl koupit právě lístky na tohleto dílo a teď jako bylo nedorozumění, že ta paní nechápala, jestli chce ty lístky na zítra a dnes, anebo je to jméno toho představení, na které prostě chce navštívit. Takže tedy včera, dnes a zítra jsme si hráli dnes 7 minut po 11. hodině na Relaxu.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Pokud si občas říkáte, že jsou lidi, no jak to říct slušně, řekněme dost mimo a možná jste už nad lidstvem někdy zlomili hůl, tak teď vám řeknu další věc, která vás asi zaskočí nebo u které si řeknete boha jeho a budete si ťukat na čelo. Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swift vykupovali odpadky pozbírané v okolí Madison Square Garden v New Yorku, kde tato zpěvačka měla minulý pátek svatbu. No a proč? Protože že by se mohlo jednat o věci, kterých se dotýkal někdo, kdo na té svatbě byl. Co je zajímavé, tak krabička s těmi různými odpadky, což jsou jako smradlavý, hnusný, špinavý věci, jako cigaretové nedopalky, víčka od plastových lahví, policejní pásky, brčka, nebo třeba jedno sluchátko od AirPodu, případně ovulační test, prostě fakt jako hekež hnusný věci, zabalený v krabičce, se prodávají po $25. Jako jeden obchodní to takhle prodává, na jednu stranu pro něj skvělý biznis, pozbírá prostě odpadky, zabalí to do krabiček a pak to prodává. Co je zajímavé, že ty věci jsou jenom z okolí té arény, oni nejsou přímo z té arény, to znamená s velkou pravděpodobností, to jsou věci, které se tam prostě válely už nějakou dobu v těch ulicích a nemají s tou svatbou vůbec.

0: vůbec nic společného, ale milovníci Taylor Swiftové, takzvaní Swifties, jsou z toho prostě úplně hotoví a kupujou si za $25, což je nějakých 500 korun, krabičku s odpadky z místa, které je poblíž svatby, kde Swift tedy se vdávala. Jo, dobrý, jo, zajímavý, fakt zajímavý, no, nevím, co na to říct, prostě nevím.
1: Nejlepší rádio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá Pronasa vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Tohle to byl Robbie Williams a jeho Feel. Hráli jsme si krátce po půl dvanácté dopoledne ve vysílání Rádia Relax. Na plastiku nemusí nutně chodit jenom ženy, které chtějí mít vymodelovaná prsa. Samozřejmě to, jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, ta umělá prsa, to nechám na zvážení každého. Každý prostě má jiný vkus, ale zoologická zahrada v Hodoníně teďka musela udělat plastickou operaci samičce Arasary hnědouchého, což je takový papoušek. Co se tomu papouškovi nebo té papouštici stalo? Ona měla poškozený zobák, protože se nějak dostala do sousední voliéry a ten konkurenční papoušek Ara Kaninda se na ní naštval, párkrát jí klobnul a poškodil její zobák. Oni to nějak provizorně spravili, jenomže ta výplň se prostě vydrolila, no a teďka hrozilo, že papouštice bude mít v tom zobáku díru, takže by nemohla pořádně se ani najíst. A tak jí to spravili, nepoužili žádný silikony, ale obyčejnou zubařskou výplň, kterou prostě se normálně zacelují díry po vyvrtaném zubu. Ten pták vypadá docela zajímavě, protože ta zubařská výplň v celku logicky má bílou barvu. Ptáček má v originále černo-žlutý zobák a teďka velká část toho zobáku vypadá tak trošku, jako kdyby byla ze sádry. Ono by se to dalo nabarvit, ale v zoologické zahradě se rozhodli, že to barvit nebudou, protože bílé zobáky jsou prý teď v módě. Tak nevím, jestli v zoo v Hodoníně nejsou rasisti. Největší hity Relax Radio.

0: Uděláte dobrý skutek a ten musí být samozřejmě po zásluze potrestán. To se bohužel teďka stalo také pár nadšenců ve Velké Británii, konkrétně v Anglii. Ti poblíž řeky Roding, což je myslím přítok Temže, zjišťovali nebo viděli, že tam prostě jsou odpadky. Opravdu fakt jako hnus, špína, staré pneumatiky, nábytek a spousta dalšího odpadu, který se válel na březích řeky. Oni to reklamovali, psali na úřady, na všechny ty odbory životního prostředí, že by to bylo dobré uklidit. Úřady jim psali, že to určitě někdy uklidí, ale že teďka nestíhají. No a jednoho dne už těm lidem, kteří tam prostě žijí v té oblasti a chtějí si užívat krásnou přírodu u vody, došla trpělivost, tak se partička sebrala a začala tam sbírat ty odpadky. Udělali prostě takovou tu klasickou akci, u nás se to taky dělá vždycky na jaře, myslím jeden den, kdy prostě party dobrovolníků se vrhnou na břehy řek a sbírají odpadky, nebo se to třeba sbírá u silnic. Oni udělali to samé v Anglii. No a co se nestalo? Úřady, které se mají starat o životní prostředí, jim teďka začaly vyhrožovat pokutami a tresty, protože prý mohli poškodit životní prostředí, jelikož ten úklid možná nebyl odborný, navíc nebyl povolený a kdesi cosi. Tak je to hodně smutná záležitost, ale bohužel prostě v Anglii to teďka tak, jak si funguje, že s tou spravedlností je to tam, řekněme, poměrně dost zajímavé. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, jestli dostanou nějakou pokutu, nebo třeba vyváznou bez trestu. Samozřejmě pořádek musí být, ale pokud stát rozhodne, že má být bordel a někdo tam bude dělat pořádek, tak za to samozřejmě zaslouží ten trest nejvyšší.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá do jedna.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: A je to tady, máme pravé poledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: I zítra bude teplý letní den, 25 až 29 stupňů Celsia, jasno až polojasno. Během dne se bude oblačnost zvětšovat, ale nebojte se, ani v neděli nás nečekají žádné srážky. No a pršet nebude ani v pondělí, přičemž teploty pomalinku zase porostou, protože v pondělí už bychom se měli dočkat dokonce až 30 stupňů Celsia. Co jsem si tady pro vás nachystal, tak třeba případ jedné ženy, která své známé sešila rty. Proč to udělala a jak to dopadlo, tak to si řekneme třeba až budeme v blbým věku.
2: Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to
0: stalo. Ano, Xindl X a v blbým věku, to je song, který mám tady pro vás připravený, že si ho budeme hrát mezi 12. a 13. Je sobota 11. července, Helga a Olga dneska slaví svůj svátek a já vám přeju hezkou sobotu s relaxem.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.
3: Sobota s Martinem Karlíkem.
1: Relax Radio. Relax.

0: Aloe Black a jeho I Need Dollar, song z roku 2010, který jsme si hráli 9 minut po 12. hodině. Aloe Black vlastním jménem Egbert Nathaniel Dawkins, třetí je americký zpěvák a rapper, narodil se panamským rodičům v Orange County ve Spojených státech amerických. No a je to velmi úspěšný americký hudebník, je mu 47 let a tahle ten song je tedy z roku 2010, takže už má krásných 16 let, je to soulová záležitost a byly k němu natočeny k tomuhle tomu songu dokonce dva různé videoklipy. Jedná se o úvodní píseň k seriálu HBO How to Make It in America, tedy jak to dělat v Americe. V jednom z těch videoklipů je vlastně ten motiv o tom, že on potřebuje dolar, ten dolar nakonec dostane, vsadí si v Las Vegas a právě díky tomu jednomu dolaru vyhrál. Ano, každý z nás se někdy potřebujeme právě ten jeden správný dolar, díky kterému bychom vyhráli. Problém je, že řada z nás sází, teď nemyslím teda jenom nějaké sázkové hry, ale prostě sází na různé projekty, na různé věci, doufají, že jim to něco přinese, že něco vydělají a stejně nic. Inu, život je těžký, ale na druhou stranu důležitý je, když jsme aspoň zdraví.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Tak tohle to byla Highway to the Danger Zone, tedy připomínka Top Gunu, čili filmu o letcích, o vojácích. Bohužel vojáci a války, to je dost smutná záležitost. Zrovna na dnešek vychází výročí takzvané krvavé neděle na Volyni. 11. července 1943 zaútočili ukrajinští nacionalisté koordinovaně na 99 polských měst, no a brutálně prostě vraždili Poláky, muže, ženy, děti, úplně všechny, a poté potom vypalovali ta města a ty obce, aby už nemohlo dojít k jejich opětovnému osídlení. Bohužel i takové věci se v historii dá udály. No a co dalšího přinesl v minulosti 11. červenec?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. července. Tento den roku 1933 se narodila manželka ex-prezidenta Václava Havla, Olga. Zemřela v roce 1996. Roku 1938 se narodil český herec Jiří Krampol. V roce 1959 přišla na svět v kalifornském Sacramentu zpěvačka a kytaristka Susan Vega. Jenom o rok mladší je kytarista skupiny Bon Jovi, Richie Sambora. 11. červencový den 1937 zemřel ve svých 38 letech skladatel George Gershwin. V roce 1952 byl americký generál Eisenhower nominován na kandidáta prezidenta za republikány. Po 10 letech se tento den uskutečnil díky družici Telstar první přímý družicový přenos přes Atlantský oceán mezi Spojenými státy a Francií. O 19 let později zaběhl Sebastian Coe britský rekord na 1000 metrů a 11. července 1991 zažili obyvatelé Havaje totální zatmění slunce. Narozeniny dnes mají také zpěvačky Kimberly Jones, známá jako Lil Kim. To je jedna z těch, která naspívala třeba Lady Marmalade k muzikálu Moulin Rouge. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

Pamatujete si, jak třeba v 90. letech u spousty autobazarů byla zavěšená auta na tyči, aby u stálky bylo vidět, že tady je bazar. Tak dneska už těch aut takových moc není, když sem tam ještě někde najdete auto, které se vznáší nad silnicí na nějaké vysoké tyči a slouží co by poutač třeba právě na autobazar v Rakoviště nebo nějaký podobný podnik. Teďka se objevila taková ještě trochu vymazlenější záležitost v Liberci u jednoho obchodního centra ve čtvrti, která se jmenuje Pavlovice. Pražský umělec Jakub Čavoj tam totiž udělal sochu lva. Měl by to prý být nikoliv český lev, ale lev ze znaku Liberce snad. No a je vlastně udělaný ze zbytků různých aut a z dalších kovových součástek z hutí. Takže pokud tam půjdete nakupovat, je tam teda běžný supermarket nebo několik supermarketů, tak na vás bude dohlížet takový stříbrný, velký, plechový lev. No, zajímavé umělecké dílo. Ne každému se nutně musí líbit, ale zajímavé to určitě je.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.

0: pátku do neděle? Nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Jennifer Lopez jste slyšeli krátce po 15:45 na relaxu. V Japonsku teď zadrželi ženu, která své spolubydlící zašila pusu. Proč to udělala, to se nikde nepíše, ale holky se pohádaly, to byl vlastně ten důvod. Proč přesně se hádali, těžko říct, ale důvod se vždycky najde. No a ona potom prostě vzala jehlu a niť a tý jako svý sokyni sešila pusu. Potom ji nechala v tom baráku, ta s tou sešitou pusou se bála, že jí ublíží ještě víc, takže neodcházela ven, zůstala tam, nicméně po nějaký době teda vyklouzla ven, doběhla do nějakého obchodu, tam nemohla samozřejmě mluvit, když měla zašitou pusu, nějak dala najevo, že má jako problém, zavolala se policie a celá věc se konečně začala řešit. Tu pachatelku už dopadli, teďka se bude řešit, co s ní, jestli dostane nějakou pokutu nebo nějaké vězení. Nicméně údajně v tom bytě žily celkem 3 ženy, takže teďka je trošku i otázka, co je s tou třetí. Jestli buď to byla na straně té, co pomáhala zašívat, nebo se jí stalo něco horšího a ta agresorka s jehlou jí třeba udělala nějaký ošklivý čin, no a nebo u toho možná radši vůbec nebyla.
1: Relax. Největší hity 90.

0: Jedna hodina odpoledne. Jak to máme s počasím, tak i zítra bude teplo, konkrétně 25 až 29 stupňů Celsia a obloha bude jasná až polojasná. Sem tam se může objevit zvětšená oblačnost, ale se srážkami v neděli, ale třeba ani v pondělí nepočítejte, takže ideální počasí například na nějakou pěknou koupačku. Co jsem si tady pro vás nachystal na tu další hodinu, tak třeba jednoho pacienta zamčeného v čekárně. Proč ho tam zamkli, tak to si povíme už za malou chvíli tady ve vysílání Relaxu. A k tomu si zahrajeme. Tak na tohle se opravdu hodně těším. Ano, kameny se budou valit do našeho vysílání Rolling Stones a jejich Angry. I to nabídnu mezi 13. a 14. Je sobota, 11. července, Olga a Helga slaví svátek. Tak hezký den a Olgy, Helgy, všechno nejlepší k svátku.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

Tak tohle byla novinka od norské zpěvačky, která se říká Dagny a jmenovala se Rain, tedy déšť. Dneska nás rozhodně déšť nečeká ani v následujících dnech, alespoň co teda ukazují předpovědi počasí. Jinak tahle ta zpěvačka pochází z norského města Tromso, její krásných 35 let. Za pár dní teda už bude mít 36. narozeniny, je to pohledná blondýnka a je velmi úspěšná. Mimo jiné, pokud byste chtěli slyšet tuhletu norskou zpěvačku, která je vlastně tvůrkyní, nebo její hudba je založená na popu z prvky indie, trance, synthpopu, elektropopu a diska, tak bude také vystupovat v České republice, a to konkrétně příští rok 13. února v sobotu ji budete moct vidět a slyšet v Praze, takže příští rok 13. února tahle ta zpěvačka vystoupí také v Praze, takže u nás v České republice. Tak tolik jedna novinka, kterou jsme si hráli 9 minut po 13. hodině. Za chvíli nás čekají novinky z fotbalového mistrovství světa. Ano, už přes měsíc se to táhne a pořád ještě není konec. Tak za chvilku jdeme na fotbal. Relax Radio. Relax Radio. Radio Station BTSM.

0: Fotbalový šampionát.
1: Tak na začátku taková jedna kuriozita nebo suvenýr, který si můžete koupit z toho právě probíhajícího světového fotbalového šampionátu, tedy až skončí. FIFA se totiž rozhodla, že bude rozprodávat ten trávník. Trávníky z těch hřišť se rozkrájí, rozřežou a budou se potom posílat zájemcům poštou společně ještě s nějakou vstupenkou nebo replikou vstupenky právě na tyhle ty zápasy. Nejmenší kousek, který si budete moct koupit, vyjde na nějakých $450, tedy skoro 10 000 korun. Naopak největší kus, to nejluxusnější provedení, bude stát $3 000, takže skoro 70 000 korun. A FIFA předpokládá, že tímhle vydělá přes 250 milionů korun. Takže kdo by chtěl mít kousek trávníku z letošního fotbalového mistrovství, tak si může objednat, asi to půjde přes nějaký e-shop, kousek trávníků domů. K čemu máme VAR? Tak to je otázka, kterou si položil belgický trenér. Nelíbí se mu Rodriho ruka ve vápně. Je pravda, že Belgičané prohráli se Španělskem 1-2, což bylo trochu překvapivé. Na druhou stranu nechtěl tedy jaksi trenér belgických fotbalistů prostě svádět to, že jedna ruka ve vápně byla přehlédnutá jak rozhodčími, tak VARem, že by to snad vedlo k tomu, že prohráli, ale po tiskové konferenci nebo na tiskové konferenci, která byla po zápase, tak se prostě zlobil, že tam byl zásah, který prostě neviděli, tedy rozhodčí. No, ovšem mnohem větší problém řeší kolumbijský fotbalista, konkrétně záložník Hamilton Campas. Ten totiž neproměnil jaksi v zápase proti Švýcarům jednu obrovskou šanci, kterou měl, a teďka čelí od fanoušků, fotbalových fanoušků v Kolumbii výhruškám smrti, a to nejen on, ale zároveň i jeho rodina. Takže po zápase se zatím domů nevrátil. Věc už se řeší s policií. Kolumbijský fotbalový svaz vyzývá lidi, aby se chovali normálně. Proč se bojí vrátit? No, ono by to mohlo totiž jaksi dopadnout opravdu velmi špatně, protože v roce 1994 Andrés Escobar, což byl kolumbijský také hráč, byl prostě zastřelen. Tenkrát střelil vlastní gól v zápase proti Američanům, Kolumbijci to nemohli rozdejchat a tak ho jeden fanoušek prostě jednoduše odprásknul. Drsný, co?
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Největší hity. Relax Radio.

0: prodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Pojďme se podívat, na jaké zajímavé akce si můžeme vyrazit nejenom o tomto víkendu, ale třeba v průběhu celých prázdnin. Nezbytné maličkosti, to je výstava dámských módních doplňků, která se koná v muzeu Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech. K vidění jsou tady módní drobnosti a doplňky od konce 19. století až do počátku 70. let století minulého. Hravá výstava IQ Play, objevuj, skládej, zkoušej, hraj, tak ta je do konce prázdnin připravená v muzeu Českého krasu v Berouně a s fenoménem igráček se seznámíte ve vlastivědném muzeu ve Slaném. Letní výstava je určená především dětem a představuje legendární figurku, se kterou si od 70. let 20. století hráli děti v celém Československu i dalších zemích. Klidně mi napište sem na náš telefon do studia na 606 736 736 SMSku, jestli jste si taky hráli s igráčkem. Já ano, já se k tomu hrdě hlásím.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnicích to teďka vůbec nevypadá nějak veselé, tak pojďme na to. D8, příjezd do Prahy, kvůli Kbelské pravděpodobně se nám tvoří docela slušná kolona, zdržení skoro čtvrt hodiny, a to na 5. až 1. kilometru ve směru do Prahy, takže od Ústí nad Labem to docela vázne kvůli Kbelské. Pokud byste náhodou sjeli, tak tam je to trošku sice rychlejší, ale počítejte, že i na staré silnici jsou nějaké komplikace. D10, Mladoboleslavská, tady se nám to Prajclo kolem Brandýse nad Labem mezi Brandýsem a Starou Boleslaví čtvrt hodiny ve směru na Mladou Boleslav, to znamená od 9. po 14. kilometr máme kolony. A pak tady vidím, to je ale velký špatný, jak by řekla Jolanda, dálnice D1 směrem na Brno, tady je to na 3/4 hodiny od 30. po 40. kilometr směrem Brno, takže bacha na to, tam je asi lepší to buď to oběd, nebo třeba cestu odložit, pokud plánujete, že někam pojedete. A na pražském okruhu dálnice D0 před Ořechem se nám to taky trochu šprajcuje. Tady je menší kolonka do 5 minut mezi 20. a 13. kilometrem ve směru od letiště k D1. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

pondělí se stala taková nepříjemnost jednomu pacientovi z Německa, který se vydal za svým lékařem do českých Domažlic. To se tak v pohraničí dělá, že Němci jezdí si třeba spravovat zuby k nám do České republiky, protože je to tady vyjde mnohem levněji než u nás. Jenomže tento pacient jaksi nevěděl, že 6. července máme v České republice státní svátek. Dorazil tedy bez nějakého předchozího objednání do Domažlic, šel do té budovy, kde ten jeho lékař sídlí, bylo tam dokonce otevřeno, sedl si do čekárny, měl docela i jako dobrý pocit, že tam není moc narváno, že tam sedí úplně sám, tak si říkal paráda, za chviličku pan doktor přijde, bude 1 hodina, začne ordinovat, tak já budu hnedka první, kdo půjde na řadu, toto bude paráda. Jenomže pan doktor nikde. Tak chvilku sledoval, co se jako děje, neděje, přišlo mu to takové celé prostě zvláštní. Nakonec si řekl, aha, tak asi dneska neordinuje, nebo je nějaký problém, tak zkoušel volat, nedovolal se, tak si řekl, no, tak jsem bohužel si udělal zbytečně výlet do Domažlic, vyšel ven, chtěl vyjít ven, tak abych byl přesný, no a zjistil, že je v budově zamčený. No, co se stalo? Byl státní svátek, budova byla zavřená, nicméně paní uklizečka tam prostě zaskočila s tím, že teda uklidí, aby prostě nemusela buď to brzo ráno v úterý tam uklízet, nebo já nevím, možná měla uklidit v pátek, nestihla to, tak se tam prostě otočila během toho státního svátku. No a dotyčnému se podařilo vklouznout dovnitř právě ve chvíli, kdy ona měla odemčené dveře, protože vynášela pytle z odpadky. Jak to ten dotyčný pacient vyřešil, zavolal na městskou policii, ta se pokusila najít někoho s klíčemi, nakonec našli dokonce tu paní uklizečku a dotyčný byl tedy vysvobozen. Jo, státní svátky, to je peklo někdy, co? Relax Radio. Relax Radio.

0: Může to znít sice veselé, kdyby to ovšem nebyl ve skutečnosti smutný příběh. Některým lidem kousek od Zlína se dneska nebo také včera na zahradu snášely ohořelé faktury. Ano, mohlo by to znít jako poměrně veselá historka, bohužel to zas tak veselá věc není. Asi už víte, že v Zlíně byl ničivý požár, že tam schořela jedna historická budova, která právě připomínala nebo pochází vlastně z té doby rozkvětu Zlína pod Tomášem Baťou. Bohužel tam také vyhořely vlastně firmy, které v těch objektech sídlily, včetně například nadace, která spravovala krásné a historické knihy. A jedna ta firma tam měla uskladněné také svoje ty, jak se tomu říká, faktury. A ty faktury se během toho požáru vznesly do povětří, ohořely a teďka padaly po zahradách v okolních domech. Bohužel i takové věci se dějí. Máme tedy za sebou velký požár, který napáchal škodu za stovky milionů korun a odehrál se tento týden ve Zlíně.
1: Relax Radio. Léto s relaxem.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Přesný čas, minuta po 14. hodině.
1: Relax Radio.
0: Zítra čekáme 25 až 29 stupňů Celsia, bude tedy ještě o trošinku tepleji než dneska, obloha jasná až polojasná, sem tam se může objevit zvětšená oblačnost, ale se srážkami dneska ani pozítří rozhodně nepočítejte. Svezeme se na koních, a to dokonce po Krkonoších. Kdo jezdí na čtyřnohých zvířatech po Krkonošském národním parku, tak to vám řeknu mezi druhou a třetí hodinou. A k tomu si zahrajeme. Budeme počítat 1+1, Radek Kirken a Michal Hruza už za chvíli tady na Relaxu. Sobota 11. července, Olga a Helga slaví svátek, tak všechno nejlepší a vám ostatním krásný den.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohle byla krásná písnička z roku 2019, která se jmenovala Kousek tvého srdce, tedy Piece of Your Heart, a spolupracovalo na něm italské produkční trio Meduza a potom britské vokální trio Good Boys. Takže dvě tria se spojila, to znamená celkem to bylo 6 muzikantů, kteří se dali dohromady, aby nám takhle krásně zaspívali. Já doufám, že se vám tehle ten song líbil, a teď nabídnu trochu jaksi československého nebo spíš slovenského hudebního světa, a to sice Príbeh Tina a Rytmus.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Na hřebeny Krkonoš se opět vrátili koně, konkrétně tam můžete potkat strážce Národního parku, kteří, aby se rychleji dokázali pohybovat po Národním parku a dokázali tedy zkontrolovat větší území, tak jezdí právě na koních. Konkrétně se tak pohybují dvoučlenné hlídky, přičemž nejde jenom o to, že toho stihnou víc a že si zároveň tolik neuťapají svoje nožičky strážci, ale je to takový přirozený, jak by se řeklo, icebreaker, protože ti strážci chtějí lidem vysvětlovat, že se pohybují ve velmi vzácném území a že je důležité opravdu dbát na ochranu přírody. A než aby přišli a začali někoho poučovat, to by jako asi moc nefungovalo, tak přijedou na koni, dost často je lidé sami osloví, začnou se zajímat o toho koně a tak přirozeně začne konverzace, která vyústí v to, že ti strážci řeknou, jo, jsme rádi, že jste tady, užijte si krásnou přírodu, ale pozor, nedělejte to a to, protože tím byste mohli této přírodě ublížit. Tento, řekněme, trochu netradiční způsob kontroly a hlídkování v Národním parku zavedli v Krkonoších v roce 2012. Letos se k tomu opět vrací a mají s tím prý samé pozitivní zkušenosti. No tak jim to přejme a doufejme, že se nic špatného nestane, že nebudou muset třeba někoho kárat nebo mu dokonce dávat pokuty za to, že se nechová ke krkonošské přírodě s patřičným respektem.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe

0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Ztrácíš se před

0: posloucháte Radio Relax, a to sice o 14:30 odpoledne 11. července, což je den, kdy končí Karlovarský filmový festival. Dneska tedy bude poslední party. Celebrity pařili několik dní, opíjeli se, no a byli v centru pozornosti bulváru. Dneska v 5 hodin začne slavnostní zakončení festivalu. Na červený koberec se budou hvězdy slétat už zhruba o hodinu dřív a pak se Karlovy Vary zase ponoří do takového toho svého klidnějšího lázeňského režimu, a to až opět do začátku příštího roku, kdy se bude konat další ročník Karlovarského mezinárodního filmového festivalu. Tak byli jste tam, nebyli jste tam, samozřejmě není to úplně pro každého, ale má to určitě svoji atmosféru. No, já bohužel nejsem celebrita, takže mě na červený koberec nikdo nepozval.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Poledne 14.51, máme sobotu 11. července. Družice Kostka, kterou vytvořili studenti Brněnského vysokého učení technického v Brně, už krouží po oběžné tráze Země. Konkrétně ji tam vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Takže ve vesmíru máme už několikátou českou družici. Spousta družic, které letají ve vesmíru, tak se vyrábí v Praze, v pražských Letňanech. Ovšem teď se tam dostala také i družice, kterou vytvořili přímo studenti. No, prostě jednoduše jsme nejenom světoví, ale dá se říci, že jsme jako Češi přímo naprosto vesmírní.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Máme 3 hodiny odpoledne.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Zítra bude velmi podobné počasí jako dneska, to znamená obloha převážně jasná nebo polojasná, teploty 25 až 29 stupňů Celsia a s jasnou oblohou a zároveň také i s teplotami, které dokonce budou dosahovat až 30 stupňů Celsia, počítejte i začátkem nového pracovního týdne, tedy v pondělí. Máme minutu po 13. hodině, po 15. hodině, sobota 11. července a co si budeme hrát v té další hodince? Olga Lounová, která má shodou náhod dneska svátek, nám zaspívá, že je optimista. Kromě Olgy nabídnu také YouTube, Lady Gaga nebo třeba Poetiku či Rembrandt. Tak si užívejte hezké sobotní odpoledne ve společnosti Relaxu.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Relax. Nejlepší rádio ve vašem.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. července. Tento den roku 1933 se narodila manželka ex-prezidenta Václava Havla Olga, zemřela v roce 1996. Roku 1938 se narodil český herec Jiří Krampol. V roce 1959 přišla na svět v kalifornském Sacramentu zpěvačka a kytaristka Susan Vega. Jenom o rok mladší je kytarista skupiny Bon Jovi, Richie Sambora. 11. červencový den 1937 zemřel ve svých 38 letech skladatel George Gershwin. V roce 1952 byl americký generál Eisenhower nominován na kandidáta prezidenta za republikány. Po 10 letech se tento den uskutečnil díky družici Telstar první přímý družicový přenos přes Atlantský oceán mezi Spojenými státy a Francií. O 19 let později zaběhl Sebastian Coe britský rekord na 1000 metrů a 11. července 1991 zažili obyvatelé Havaje totální zatmění slunce. Narozeniny dnes mají také zpěvačky Kimberly Jones, známá jako Lil Kim. To je jedna z těch, která naspívala třeba Lady Marmalade k muzikálu Moulin Rouge. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Tohle byla úžasná, skvělá Jesse Jay-Z písničkou Price Tag. Ať jste kde jste, právě teď ladíte odpolední sobotní vysílání Rádia Relax. Máme minutku po 16. hodině.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A při této příležitosti mám pro vás dobré zprávy, aspoň pro ty, kteří máte rádi teplé počasí, protože venku můžeme i nadále očekávat jasno až polojasno až oblačno, s tím, že k večeru by se mohlo vyjasňovat až do úplného jasna. Teploty v maximech 24 až 28 stupňů Celsia, doprovázené pouze mírným severním větrem z náraze 3 až 6 metrů za sekundu. No a k těmto dobrým zprávám samozřejmě přidávám i další dobrý playlist. Zazní například Steal My Girl od skupiny One Direction, to až později, ale teďka před sebou máme Jasona Derula, Empire of the Sun nebo české Krištofy a jejich písničku Půlnoční hřích. Jdeme si to společně poslechnout na sobotním Rádiu Relax.
1: Relax

0: Fotbalový šampionát.
1: Ještě jednou hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Relax. Fotbalové mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku zná první semifinálovou dvojici. Francie porazila Maroko 2-0 a Španělsko zdalo Belgii 2-1. Francie a Španělsko se tak utkají o postup do finále v úterý 14. července, tedy už za 3 dny. Dnes jsou na programu zbývající 2 čtvrtfinále. Ve 23 hodin našeho času se v Miami utkají Norsko a Anglie. Noční program pak uzavře zápas Argentiny se Švýcarskem, který začne ve 3 hodiny ráno v noci na neděli. No a vítězové těchto duelů si zahrají druhé semifinále. Česká reprezentace už v turnaji sice nepokračuje, ale pro náš fotbal byl velký úspěch už jen to, že se na mistrovství světa po 20 letech vůbec vrátila. No a turnaj jako takový vrcholí příští neděli 19. července. Finále se bude hrát ve stadionu MetLife v East Rutherford v New Jersey v metropolitní oblasti New Yorku, takže i nadále můžete sledovat spolu s námi mistrovství světa ve fotbale.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Největší hity 90. let. Největší hity. Relax Radio.

0: Relax. Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Přejeme vám bezpečné cesty na našich největších dopravních tazích i dnes v sobotu 11. července. Máme pro vás dvě dopravní upozornění. Předně na dálnici D5 dávejte dobrý pozor, tam kolem 32. kilometru došlo k závažné nehodě ve směru z Rozvadovu k Praze v úrovni Chlustiny a Žebráku. Osobní vozidlo tam havarovalo i mimo vozovku, na místě už zasahují záchranné složky, je tam částečně neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se tam kolona vozidel. Takže projděte opatrně a vemte to na vědomí. Dále pak také na dálnici D10 dávejte pozor, tam na 31. až 32. kilometru ve směru z Turnovu k Praze u Brodců a Benátek nad Jizerou je jedno odstavené poruchané vozidlo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Výzkum právě pokračuje, výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Relaxáda. Relax Radio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo.
1: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River.
0: Druhé místo.
1: Alex Warren, Passenger.

0: Hudební pecka od Lindsay Lohan doznívá přesně 17.00, za chvilku tady máme minutku po 17. hodině, jdeme se podívat na venkovní počasí.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Předpověď se nám zatím stále moc neobměnila, stále tedy můžeme očekávat polojasno až oblačno, s tím, že k večeru by se mělo čím dál tím více vyjasňovat. Teploty v maximech stále 24 až 28 stupňů Celsia, doprovázené lehkým větrem z náraze 3 až 6 metrů za sekundu. No i po 17. hodině pro vás máme samozřejmě kvalitní hudební nálož. Třeba baladu o očích zamilované dívky si poslechneme v podání skupiny Mirai. Po 17. hodině dáme si taky Michaela Patrika Kellyho anebo Felixe Jena a Chinasky. Jdeme na věc.
1: Relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 20 minut po 17. hodině mám pro vás tři dopravní informace. Na dálnici D5 na 27. kilometru ve směru z Prahy k Rozvadovu v úrovni Zdic. Dávejte pozor, je tam odstavené osobní vozidlo, pravděpodobně pro poruchu. Dále se posuneme Benešovsko, tam u Babic na silnici 60-32 došlo k závadě na drátech vysokého napětí. Vypadá to, že buď spadly, anebo jsou významně prověšeny nad vozovkou, takže pokud budete projíždět v oblasti Babic, dávejte pozor, na místě by měli zasahovat hasiči. No a v poslední řadě dávejte pozor i na dálnici D1, tam na 18. až 19. kilometru ve směru z Prahy k Polsku u Mnichovic došlo k nehodě, střetla se tam dvě osobní vozidla.

0: 6:45, relaxáci, mám pro vás takovou přírodní tématiku. Teďka jsme o víkendu totiž byli na horách a byly tam takové ohlodané stromy od bobrů. No a mě to tak zaujalo, téma bobrů, a chtěl jsem si vlastně zjistit, jak je to s bobry v Česku. No a představte si, že vlastně málo kdo ví, že ještě před necelými 150 lety u nás bobři vlastně vůbec nežili. Poslední z nich totiž zmizeli z Česka už v roce 1876, a to kvůli hojnému lovu, který zkrátka úplně vymítil jejich populaci. No a vypadalo to, že to je z bobry konec v Česku, no ale nakonec se to celé otočilo. V roce 1991 totiž ochránci přírody vypustili do Litovelského Pomoraví první skupinu 6 bobrů. 3 samce a 3 samice. No a nikdo samozřejmě nevěděl, jak to celé dopadne, jestli si na české řeky znovu zvyknou a jestli se vůbec rozmnoží. No ale odpověď přišla poměrně rychle. Za několik let už jich byly doslova desítky. V roce 2008 jich bylo napočítáno přes 1000. No a podle nejpodrobnějšího aktuálního modelu České zemědělské univerzity žilo v Česku k polovině roku 2020 přibližně 15 000 bobrů. Aktuální odhad úplně nemáme, takže je možné, že jich je ještě víc. No a proč se jim vlastně u nás daří tak dobře? No, mají tady dostatek vhodných míst, chrání je zákon a navíc u nás prakticky nemají přirozeného nepřítele, který by jejich populaci nějakým způsobem výrazně reguloval. No a samozřejmě bobr je nejenom šikovný stavitel přírodních hrází, je taky takový přírodní vodohospodář, protože tam, kde se usadí, zadržuje vodu v krajině, vytváří mokřady a pomáhá vzniku prostředí, které prospívá spoustě dalších rostlin a živočichů. No takže vidíte, jak se to občas může nečekaně vyvinout.
1: Relax

0: Moves Like Jagger od Maroon 5, když slyším teda ten song, těžko se nevlnit aspoň trošku do rytmu. Tak třeba to máte podobně necelých pár, nebo pár sekund před 18. hodinou na Radio Relax.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Předpověď nám stále předpovídá, že nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupněmi Celsia, venku polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat. V noci pak právě bude jasno až polojasno, zpočátku by mohlo být ještě trošičku oblačno, nejnižší teploty 15 až 12 stupňů Celsia, v údolích to může klesnout až k 10 stupňům Celsia. No a zítra přes den můžeme očekávat rovněž jasno až polojasno, během dne se bude přechodně zvětšovat oblačnost a teploty maximech 25 až 29 stupňů Celsia. Tolik z naší moudré předpovědi a teďka se vracíme zpátky do party módu. No a ten nám zařídí například Vanastovky a jejich písnička Nahá. Dáme se taky Ale Farben, Kelly Clarkson anebo Cage the Elephant.

0: nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog. A klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL.

0: do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Před 18. hodinou jsme se krátce bavili o přírodě a u přírody ještě chvilku zůstaneme. Mám pro vás totiž jednu dobrou zprávu. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil výsledky měření kvality ovzduší za loňský rok. No a ukazuje se, že vzduch v Česku je čím dál čistší. No a třeba největší radost mají odborníci z takzvaného jemného prachu PM2,5. To jsou mikroskopické částice, které se dokážou dostat hluboko do plic a mohou ovlivňovat naše zdraví. No a právě ta dobrá zpráva je, že už třetí rok po sobě nepřekročila žádná automatická měřící stanice zákonný limit této škodliviny. Podobně příznivě dopadl například i hrubší prach PM10. Jeho roční limit se v Česku nepřekračuje už od roku 2019 a za celý loňský rok zaznamenala problém jen jedna měřící stanice, což je opravdu výrazný posun, protože když se vrátíme třeba o 10 let zpátky, rozdíl je obrovský. V roce 2016 žila víc než polovina obyvatel České republiky v oblastech, kde byl překročen alespoň jeden z limitů znečištění ovzduší. No a dnes je situace výrazně lepší a dlouhodobý trend ukazuje správným směrem. Samozřejmě nemám úplně jako vyhráno, jsou třeba věci jako přízemní ozon, který nelze kontrolovat a zejména v horkých dnech může být problémem. Nicméně to, že se snižují ty míry těch částic ovzduší, rozhodně je krok správným směrem.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je to až neuvěřitelné, ale i 19. hodina dorazila přímo k nám na Radio Relax.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dvě minutky po 7. hodině mám pro vás informaci, že v noci bude převažovat polojasno až jasno. Během noci by pak mohlo ale přibývat oblačnosti a kránů. Zítra ráno se může na horách výjimečně objevit slabý déšť. V noci nejnižší teploty 15 až 10 stupňů Celsia, v horách nad 1000 metrů nad mořem kolem 10 stupňů Celsia. Zkrátka čím výše, tím chladněji. Klasická rovnice. A pokud vás zajímá počasí zítra, tedy v neděli, tak můžeme očekávat jasnou až polojasnou oblohu s tím, že opět v průběhu dne by mohlo oblačnosti trošičku přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupněmi Celsia. Na východě a severovýchodě našeho regionu to klesne až k 22 stupňům Celsia. Stejně tak na horách by to mohlo být ještě trošičku níže, tak se na to připravte, pokud někam budete vyrážet. Ten den letí skutečně jako splašený. Já doufám, že si svoji sobotu užíváte a že třeba teprve začínáte oslavy nebo nějaké akce, které podnikáte s přáteli či s rodinou. My vám k tomu samozřejmě budeme i nadále hrát, že pokud vyrážíte, máte tady od nás zaručenou kvalitní muziku. Toto je například Emma Drobná a Dorian s písničkou Feeling, které zazní po 19. hodině. Před námi je Fastboy, Anne-Marie, Levels a nebo taky Celine Dion. Krásné sobotní odpoledne, podvečer, zkrátka, kde se teďka nacházíte.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 'cause I will leave the light on.
1: Relax.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Relax, Relax Radio.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Tak jsme si to jako vždycky odpočítali směrem dolů a jedeme na to. Je tady relaxáda s pořadovým číslem 1568. Teda ne, že by to mělo nějaký význam, ale je na tom vidět, že už je fakt hodně. A co se dělá na začátku každý relaxády, nesmím zapomenout ani dnes. To znamená mrknout se na to, jak to bylo minule. To znamená rekapitulace.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Třetí místo minule jsem se tady mám přišahnul. Robin Schulz z Barbs a Better Times. Jdeme na dvojku, Demi Lovato. Low-rise jeans, tak to je druhé místo z minula a jednička, kdo pak tam asi byl, co myslíte, nedávno vydal nový album. Asi se měl říct správně, Madonna, je mi to jasný a hlavně vydala jako ona, žena. To album už mám docela dost naposlouchaný, není špatný, ale zažil jsem lepší. Teď pojďme ale trošku někam jinam, to znamená na to klasický pořadí od desítky směrem dolů, to znamená k jedničce, k tomu čtyři novinky, ty novinky jsou tady proto, já to jen tak lehce vysvětlím, kdyby náhodou dneska někdo poslouchal poprvé. Písničky, které jsou v relaxádě, to znamená v žebříčku, do kterého hlasujete na www.radio-relax.cz, tam jsou maximálně 5 týdnů, aby se to vyloženě neoposlouchalo. No a pak, právě proto máme ty čtyři novinky, z nich vybíráte muziku, která vlastně tu desítku doplní. Tak to jen tak ve stručnosti, doufám, že to je pochopitelný. Jdeme na 10. a 9. místo, na 10. Felixian, což je takový jako velmi, jako relativně známý, skoro bych řekl, že slavný německý DJ, který se hodně proslavil remixem skladby Cheerleader, ten já i znám, ten ovládl hitparády po celém světě a docela taková zajímavost na něj je taková, že patří mezi první známý hudebníky, který otevřeně mluvili o své pansexualitě a teď teda nedělám chytrýho, přiznám se, musel jsem se podívat, co to vlastně pansexualita v tom dnešním světě sexuality je. Tak pansexualita nebo je člověk, kterého přitahují ostatní lidé bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu. To čtu, to jste asi pochopili, protože tohle bych asi dohromady nedal. Takže to je 10. místo a hned potom minule novinkový Ray Dalton Go The Die. No tak jako i to je zpěvák, který ho znají miliony lidí, je to teda zpěvák z Ameriky, naspíval nějakou hitovku Can't Hold Us s McLemorem a díky tomu ho asi hodně znají, ale poslední dobou boduje i jako solový interpret s takovýma těma chytlavýma tanečníma skladbama. Dneska je na 9. místě, minule byl novinkovej, tak si to jdeme pustit.
0: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Deváté místo, Ray Dalton, Got the Die. Mimochodem píšou o něm, a to je docela zajímavý, že má chytlavé taneční skladby. Přiznám se, na začátku téhleté písničky jsem si říkal, no tak jako, že by mě to nějak extra chytlo, to ne, ale fakt je ten, že od půlky písničky už jsem si tady tak jako lehce podupával a asi na tom něco bude. Posloucháte Relaxádu, tedy hit parádu Relax Rádia, má pořadové číslo 1568, jako vždycky 10 skladeb, ty vám tak jako lehce odprezentuju a plus k tomu přidám 4 novinky. A ovšem můžete rozhodnout na www.radio-relax.cz, kde vlastně hlasujete a tím pádem posouváte skladby buď nahoru, anebo taky dolů, anebo taky dolů. Tak, jedeme dál, protože před námi je první novinka, ta je česká, kapela Street, a teď jsem si nebyl úplně jistý, jestli se jmenuje Street 69, tak se píše, anebo Street 69. Každopádně je to česká kapela, která kombinuje takový ten moderní popík s energickými rytmy, a co je docela dobrý, já jsem viděl jejich koncert, tak tam si zakládá na kontaktu s publikem hodně. A musím teda uznat, že i taková ta pořádná dávka dobrý nálady tam 100% byla. Takže to je první novinka dnešního vydání a hned potom nás čeká nizozemský DJ a taky producent, hodně úspěšný Martin Garrix. Jako co já vím, co jsem na něm kdysi čet, tak on se do té muziky nějakým způsobem dostal už někde v 17 letech. Tenkrát udělal megahit Animals, jo. Patří mezi hvězdy elektronické hudby, ale přesto všechno je to docela slušný experimentátor a když je ve studiu, tak nejradši experimentuje s novými zvuky. Jako pravda je taková, že jistota je jistota, ale pokud se nebudeme posouvat dál, tak v Relaxádě nebudeme mít za chvíli co hrát, jo. Tak jedem. Novinka a potom Martin Garrix a společně s ním dnes Ed Sheeran, Repeat It.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.
2: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na pamět.

Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It, a ty nás posunul tak jako lehce dál dnešní relaxádě k další novince, k té druhé, budou tady ještě, tuším, že dvě další, celkem jsou čtyři, a tam je partička okolo Davida Getty, je tam třeba Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion a tak dále a tak dále. Je to muzika k fotbalovému mistrovství světa, co si budem povídat, jako na tom se neříkám, že chce každý přiživit, to ne, ale tak jako proč toho nevyužít, co si budem povídat. Tak to je novinka číslo dvě. A hned potom nás čeká Jubel, což je švédské duo, který se kdysi dávno proslavilo hitem Dancing

0: ještě tam chvilinku zůstaneme, protože jsme na 6. a 5. místě, který máme před sebou v dnešní relaxádě a nezapomeňte hlasovat potom, jo? To je dost důležitý. www.radio-relax.cz, protože když nebudete mít čas na to, abyste mohli hlasovat a nebudete hlasovat, tak to nebude z čeho počítat a to bychom pak museli nafixovat a to si ani nedokážu představit. Tak, pojďme na to, přátelé, 6. a 5. místo na 6. Jak už jsem říkal, ve Švédsku ještě chvilinku zůstaneme, je zpěvačka Loreen. Možná si na ní vzpomenete, je to jedna z mála interpretů, který dokázali vyhrát 2x Eurovision Song Contest. Takhle, jo, jako dejme tomu, já si myslím, že to zase takový umění úplně není, protože když máte jako silnou muziku a porota vás má ráda, tak jako dá se to, věřte mi, že jo. Jinak její vystoupení jsou známý silnou atmoškou, výraznou choreografií a velmi emotivním projevem. Já jsem to viděl jenom jednou, jo, nějaký emoce tam určitě budou. No a pak popojedeme dál na 5. místo, kde je Mikael, což je projekt. Je za ním zpěvák Michael Foret, toho možná znáte nebo vzpomenete si na něj z pěvecké soutěže, myslím, že Česko hledá Superstar, nebo tak nějak to bylo, nebo to byla jenom Superstar, já nevím, ono přece jenom, že to víc než dost. A to je 5. místo. Co si budeme povídat, on sází na moderní pop a osobní texty, ale protože je docela důležitý, aby tam zatím ještě něco měl, věnuje se tvorbě na sociálních sítích, kde jako hodně nechává nahlídnout, jak se říká lidově, do své kuchyňky.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6.

0: Tak co říkáte na tuhle muziku? Projekt Michael, tedy Michael Foret, písnička, která se jmenuje Spolu. Nezní to vůbec špatně, i pro ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Já se tady dívám, je tady první týden a je to vlastně nejvyšší novinka, která se vyšplhala z minulých novinek, jo? To znamená až na 5. místo, neuvěřitelný. Uvidíme, jestli se dostane do první trojky, ale jako jak je, má takový raketový nástup, tak tam bude co nevidět. Jedeme dál, protože před námi je třetí novinka v dnešní relaxádě, Slávek Fam a Poli Garanta a písnička, která se jmenuje Chci si být jistý. Tak to jsem zvědavej, uvidíme, jestli jsou si pánové jistý, jestli postoupí anebo nepostoupí. Každopádně je to třetí novinka v dnešní relaxádě a hned k tomu přidáme, tuším, že čtvrté místo, už jsme těsně pod stupní vítězů a tam je Eva Farná, to jako, co si budeme povídat. O Evě Farné bychom si tady mohli povídat dalších 10 minut. Má za sebou 3 koncerty, já bych tak jako typoval, že teď si dá tak jako lehce odpočinkový prázdniny, možná jsem tam nějaký koncertík, ale nebude to přehánět. Každopádně neříkej, co má se stát, je věc, která je tady třetí týden a minule z desítky dojela až na dnešní čtyřku. To jako k tomu není co dodat, jdeme na to.
1: Novinka relaxády.

0: Červen patřil Evě Farný, svým způsobem jí patří i hitparáda Rádia Relax, to znamená čtvrté místo, aktuálně z 10. je tady třetí týden a myslím si, že se na tu první trojku určitě dostane co nevidět. Neříkej, co má se stát, já bych jako eventuálně řekl, chce to ještě další postup. Každopádně po těch třech velkých koncertech si myslím, že si dá teďka pohov, už jsme se tady o tom bavili. Pojďme dál, protože před námi je další novinka, za to je brazilský DJ a spolu s ním Jennifer Lopez. Brazilský DJ, když řeknu, tak je to jasný, že to je Alok. Skladba se jmenuje Everything's Fine a asi bych to řekl takhle. Jennifer Lopez, už ono se to už neříká, jako to ten věk, jo, ale Jennifer Lopez už minimálně 2 desetiletí dokazuje, že zvládá stejně úspěšně hudbu, film, určitě si vzpomenete na její nějaký filmový role, a hlavně tanec. To, když ji pak někde vidíte, jak se hýbe, tak to je rachot. Jinak brazilský DJ Alok, já teda pravda, že poslední informaci, kterou jsem o něm čet, že stále se potácí v tom žebříčku DJů v té první pětce, na jedničce ještě nikdy nebyl, ale já bych mu to přál, protože o něm je slyšet docela dost. Takže to je další novinka, jestli se nepletu, v pořadí třetí. Ne, to už je čtvrtá. Dneska se v tom trošku ztrácím. A hned potom půjdeme na třetí místo. Tam je David Guetta společně s dalším projektem a se skladbou Run, Run, River. Tak uvidíme, kam se dostanou, protože když se tak dívám na to, jak si vedli minule... Jo! Jsou tady třetí týden, minule byli 8. To byl hodně velký postup. A teďka jsou třetí. Tak jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Takhle nějak to vypadá, když to dají dva DJové dohromady a zároveň i producenti David Guetta společně s Alokem. Taková muzika, která mě připadá jako hodně pochodová. Run, run, river. Každopádně, když se podívám do žebříčku, tak je na třetím místě. Minule z 8. je tady třetí týden. Jako já si osobně myslím, že příští týden to bude fakt velký boj. To jsem vám totiž ještě neříkal. Ono minulý týden byly 4 skladby, které vypadly po 5 týdnech. To znamená, pro všechny novinky se vlastně uvolnilo místo, ale dneska, když se na to dívám, tak 5 kol tady nebyla ani jedna písnička, to znamená, bude záviset jenom a jenom na vašich hlasech, které budete dávat na www.radio-relax.cz, protože, jak říkám, úspěšnější a ten, kdo bude mít víc fanoušků, tak ten vyhrává, dostane se do té základní desítky a pojede dál. Tohle je tedy trojka, tedy třetí místo dneska, minule 8. David Guetta, Alok a Run, Run, River, pochodovka. Teď jdeme dál, protože před námi je dvojka. Alex Warren, zpěvák, o kterém jsme, no, to si budeme povídat, už párkrát mluvili, je to z Ameriky. Nejprve to zkoušel na sociálních sítích, tam jako docela dost prorazil a dnes už dobývá klasický hitparády vlastníma písničkama, všechno to vyplývá nebo vychází z osobních životních zkušeností a důležitý je, že si rychle získal miliony posluchačů. U nás teda nevím, jestli miliony, každopádně necháme se překvapit, jak mu to půjde příště. Alex Warren, Passenger, aktuálně 2. místo, 3. týden. Já myslím, že má docela slušně našlápnuto.
1: Relaxáda. Relax Radio. 2. místo.

0: Musím teda uznat, že dneska jsme to zmákli relativně časově slušně. Je za námi druhé místo Alex Warren a Passenger a necháme se překvapit, protože ještě pořád má Alex Warren šanci dostat se na ten vrchol, na to první místo, kde dneska je, ale to se dozvíte za chvilinku, protože předtím musíme zrekapitulovat kompletně celou muziku, kterou jsme v dnešní relaxádě, která má pořadové číslo 1568, pouštěli, protože co si budeme povídat, že jo, důležitý je vědět a znát. Potom je dobrý taky připomenout naše stránky www.radio-relax.cz, protože tam vlastně rozhodujete o osudu každé hitparády, tam se hlasuje, tam se tvoří to konečné pořadí, takže víc už vám k tomu říct nemůžu. Jedeme dál, protože před námi je rekapitulace novinek.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Se vrací
0: Život z větší výšky a Street 69, tak jsem se dozvěděl. Jsou to velký kámoši, Rybiček 48, takže možná právě proto ten název. Každopádně hlasovat pro ně můžete a doufejme, že nějaký hlásky dostanou. Je to taková příjemná muzika. No prostě je to příjemná muzika. David Guetta celkem dost ovládá hitparádu v několika sdruženích, tohle je to první, tady je třeba Andrea Bocelli, je to vlastně sound, FIFA sound se to jmenuje, takže má to něco společného s fotbalem, uvidíme, jak to bude mít dlouhé trvání, každopádně dneska jako novinka číslo 2. Slávek Fam a Polygarant. Polygarant toho znám, to první jméno je pro mě trošičku neznámý, tak uvidíme, jak si povede v dalších relaxádách. Každopádně dneska to byla třetí novinka, ta poslední, čtvrtá, to je dvojka, která je, máme to celkem jasný úspěch. Alok a Jennifer Lopez. Řekl bych to asi takhle, mají to rozdělený na půl. Alok dělá výbornou muziku, je to skvělý remixer a hlavně i producent a tak dále. A jako Jennifer Lopez dobře vypadá, to je prostě nebezpečná kombinace, tak jsem docela zvědavý, jak si povedou už v příští relaxádě. To uslyšíme na vlastní uši.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Felix Jan a Omar Rudberg, to je desáté místo té dnešní hitparády s pořadovým číslem 1568. I pro tuhletu skladbu můžete hlasovat, nebo spíš musíte na www.radio-relax.cz. Skladba s názvem Sirena, jako jo, tady první týden, uvidíme, jak si povede dál. To je na devítce. Je to tam, taneční chytlavá melodie, Ray Dalton, taktéž novinka z minulého kola, dneska deváté místo. Jedeme na osmičku. Za touhle melodií je znát určitě nějaký hitmaker, takže se ani nedivím, že tam je Martin Garrix a společně s ním, aby to jako povýšil ten úspěch na druhou, společně s ním Ed Sheeran a skladba s názvem Repeat It. Taktéž můžete hlasovat a taktéž můžete posunout třeba na sedmičku, tam je aktuálně Jubel. Ocean House, tahle ta švédská dvojka si bude docela dobře. První týden, sedmé místo, novinka, jako moc nechybělo a byla to jako lepší novinka, nebo nejlepší novinka, ale bohužel. Teď jedeme dál, protože na... Já jsem se ztratil. Jo, na šestém místě. Na šestém místě je minule sedmá Loreen, Set Me Free. Co si budeme povídat, to je zkušená harcovnice nejenom u nás v hitparádě, ale vůbec tak jako celkově i v pěveckých soutěžích. Dost se jí daří, protože už dvakrát vyhrála Eurovision Song, že jo. Tak, na pětce novinka z minula, která se dostala vlastně nejvýš. Mikael.

čtvrtém místě Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Musím teda uznat, že tahle ta skladba mi čím dál tím víc leze, jak se říká lidově, pod kůži. Je fakt dobrá.

Na trojce David Guetta a jeho parta číslo dvě, teda tam je hlavně Alok, což je v podstatě další DJ, který je v dnešní hitparádě zastoupen ve vícekrát, Run on River.

0: A je to tady, přátelé. Vrhneme se na první místo. Kdo pak tam asi může být? Kdo pak tady dneska ještě nebyl a kdo byl minule mimořádně úspěšný? Zpěvačka Hilary Duff, je to tak. Ona se sice proslavila jako herečka v seriálu Lizzie McGuireová, ale úspěchy slaví i jako zpěvačka. Zajímavostí je, že i po letech v showbiznesu napsala i několik knih a co je docela důležitý, myslím si, že by to měli dělat asi všichni, kteří se pohybují v tomhletom ranečku, věnuje se, a to fakt hodně, charitativním projektům. A možná, že právě to jí vyneslo první místo v dnešní hitparádě, tak si pojďme poslechnout, protože to už je dneska fakt, ale opravdu úplně všechno.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 12. července. Tento den roku 1943 se v Birminghamu narodila zpěvačka Christine McVie z formace Fleetwood Mac. O 7 let mladší byl bubeník Eric Carr z Kiss. Zemřel v roce 1991. Na Jamajce přišla na svět roku 1953 zpěvačka kapely Bonnie M, Liz Mitchell. Ročník 1984 je hvězda jménem Garrett Gates. Jeho český protějšek, někdejší člen Lunetiku Vašek Jelínek, se narodil tento den v roce 1978. 12. července 1937 spatřil světlo světa herec a bavič Bill Cosby. Roku 1928 byl k vidění v televizi vůbec poprvé tenisový mač. Tento den v roce 1957 se prezident Eisenhower stal prvním americkým mužem číslo jedna, který si vyzkoušel vlastní helikoptéru. Od té doby k této funkci patří stejně jako Air Force One. 12. červencový den 1960 vypustil Sputnik 5 na oběžnou dráhu dva psy. 10 let na to debutovala v Kentucky Janis Joplin. A 7 let poté se uskutečnil první zkušební let raketoplánu Enterprise. Relax Radio.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.